třeba pršet za noc tisíckrát. Pod paraplíčkem se budem v dešti jenom smát, dokud modré paraplíčko budu nosit na randí.